0: cíl, takhle se ty sociální sítě programují.
1: Aha.
0: Aby vznikal konflikt. Protože...
1: to je strašný, ale...
0: protože, a to je to třeba s čím zase ve vyjednávání

0: tam to můžu prozradit, co? Tak teď dodělám...
1: Neříkej.
0: Já teď dodělávám trilogii taky pro americkou distribuci, a to je z jižní Luangwi, ze South Luangwi, a jmenuje se

0: popijeme pivíčka, pokecáme prostě o věcech, které prostě nás zajímají a jezdíme tu rádi, že?
1: No, cílem akce je se sejít a opít se nakonec, že jo, ale během té doby teda udělat nějaký výtvarný, nějaký sucharský objekt.

koukne a potom vlastně udělá nějakou zpětnou vazbu. Já si myslím, že pro spoustu lidí teď to bylo takové jako otevření něčeho, o čem vůbec netušili. Já jsem jako tušil,

0: i lidi, kteří tam jsou trvale. Ale když přijedete někam, že jste poprvé, jak reagují ty kluci rybáři, jako, hele, to je voda.
1: To se mi stávalo mnoho let zpátky, když jsem někam přijela, to jsem víc třeba cestovala.

tady bomba, že je to baví a že se sem chtějí vracet. O to nám dneska šlo a samozřejmě jsme k tomu využili, ať to bylo skákání, běhání, ať to bylo házení, ať to byly prostě všechny ty základní prvky, které k tomu fotbalu patří a teprve na to ten fotbal samotný.

0: Mal, zkoumali jsme světla, víš, měřili jsme luxy a barvy a tak. A,
1: jo, jo, jo.
0: A jestli ty podesty vypadají dobře a jestli náhodou bychom tam neměli přidat na obrázek víc banánů. No a když jsem tam takhle stál,

0: Santo.
1: Já jsem prostě si říkal, já jsem si

Já musím říct, že to není sice kniha, ale já jsem třeba koukal na některé věci, které zdával na sociální sítě. A tam takhle na to koukáš, říkáš, Ježíš.

Samozřejmě tam to nebylo předávání ocenění. Tady je to velká zodpovědnost. My jsme dneska dělali asi 7 hodin, člověče. 7 hodin jsem to teď počítal. Z toho asi hodina a půl je takový to, že si to čtu. A

ještě jednou.

Tak. A z těch zatracovaných trošku Aček se najednou stává lídr trhu. Pravdou je, že s tvým jménem je spojeno i to, že ty jsi velmi moc dala tomu, aby se z tohohle

politici teda, co tu jsou, a věřme, že by bylo dneska plný kino, jo, aspoň to tady v panorámě, a teď by se zasedli a dívali se na ty tučňáky a říkali si, jo, vlastně jo, protože jasně, ono to vypadá brutálně,

Už jsme si zvykli, že milou součástí našeho seriálu o zemědělských službách Dynín je blaťácký soubor ze Ševětína. A protože se nám ještě nechce opustit

druhý element z toho druhého pohlaví velmi často funguje. Co bys na sebe prozradila, že lidi, tak jak tě

0: Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí.

namlouvat Davida Attenborougha a vůbec tyhle ty skvosty kinematografie jakoby pro českou televizi, tak je to nádherný. Občas lituju toho, že je to někdy strašně ukecaný a že se nemůžu dívat na ty obrázky.

0: Německu, v Nizozemí. Prostě je to zajímavá věc, o které Budějčáci třeba neví.
1: No, to máš pravdu, že sláva Českých Budějovic překračuje v mnohém hranice i naší republiky, protože toho se týká jedno z dalších témat, kterého jsem si všiml. Protože když jsem

přemluvit ho, aby to auto koupil, nebo přesvědčit ho, ale umět opravdu pochopit, co ten člověk chce a nabídnout mu to. To je ten rozdíl oproti třeba těm devadesátkám nebo tomu Monte Carlo, který